A raz mi hrají Karvašo na tom našem dvore, se to volalo. A my jsme byli jako sousedky. Stáli jsme v zákulisí a ona mi hovorila, Elinka moja, nespoliehaj ty na tohto nášho inšpicienta. Víš, on ti neskoro volá, on volá 5 minút potom, keď už si mala byť na javisku. Tak vždy dávaj ty pozor, ty si kontroluj. Ježišmarja, ja už som mala byť na javisku.

nedělní ráno, jak má být, když káva voní pokojem a ty tu snídáš ve stoje.

což tedy vážně nesnáším, ale jinak jsem vším dobré i zlé. Pěkně na váze srovnané, když večer šťastná usínám, děkuji Bohu, že tě mám.

0: Sobotníku účinkovali
1: Ivana Kováčová,
0: Marián Biskup,
1: Renáta Riníková
0: a Juraj Hrčka.
1: Autorsky spolupracovali Tomáš Repčiak,
0: Tereza Oľhová,
1: Martina Sľúková,
0: Jakub Šuták
1: a Ján Mikuš.
0: Technicky realizoval Peter Gazarek.
1: Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková.
0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska
1: v roku 2019.